0: Jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

From that sky shall get. Them that's not shall lose.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Hana Zagorová, česká zpěvačka a textařka, by letos oslavila 80. narozeniny. Byla devítinásobnou držitelkou Zlatého slavíka a získala diamantovou desku za více než 10 milionů prodaných alb. Její hity jako Maluj zase obrázky a biograf Láska zůstávají v paměti fanoušků. V sobotu členové Národního divadla přenesli diváky do pohádkového světa opery Čert a Káča pod širým nebem v pražské divoké Šárce. Úchvatný zážitek byl umocněn kulisou přírodního amfiteátru, kde solisté, sbor, balet i orchestr naplno využili potenciál prostředí. Tento netradiční zážitek přitáhl stovky diváků, kteří si vychutnali magii Dvořákovy hudby v harmonii s okolní přírodou. Proslulý kuchař Anthony Bourdain se představí ve filmu Tony, který mapuje jeho začátky. Bourdain tvrdil, že nejnebezpečnějším americkým exportem nejsou jaderné zbraně, ani pobřežní hlídka, ale rychlé občerstvení. Autor díla prohlásil, že tělo není posvátný chrám, ale spíše zábavní park plný vzrušující jízdy. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B. When there's nothing in it for you, I'm losing my grasp on things that you can hold on to.

0: just smile and destroy. Handle who with the grace and boy. Hudební novinky na Rádiu B.
1: Po více než dekádní pauze se Brittany Howard a její vlivná rocková kapela Alabama Shakes vrací s novým albem pod názvem I Must Be Dreaming. Album, vydané pod renomovaným labelem RTO Records, přináší známý mix retro rocku, který sice zní povědomně a bezpečně, ale zároveň nabízí výrazné a emocionální výpovědi. I když kapela zůstává věrná tradičním zvukům, fanoušci si opět najdou důvod pro osvěžení svých playlistů roku 2024. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Rádio B. Od lidí pro lidi. Pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dobrý den, milí posluchači. Z oblasti architektury dnes přinášíme zajímavost z Číny. V provincii Yunnan postavili venkovní výtah Fuzhou Ladder, který pomáhá dětem z odlehlé horské vesnice dostat se do internátní školy. Tento impozantní výtah měří 288 metrů a výrazně usnadňuje každodenní cestu školákům. Mějte krásný den a zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne na rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Julianne Moore ve filmu The Debut září v roli Moni Friedman, vtahující postavy propojené s brilantním muzikálním komediálním uměním Jesseho Eisenberga. Paul Giamatti obohacuje děj jako Jerry, nečekaně talentovaný divadelní režisér v Komunitě. Tato nezapomenutelná podívaná debutuje na festivalu Telluride 2006. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Rádio B. Od lidí pro lidi.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Je 10 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Hana Zagorová, česká zpěvačka a textařka, by letos oslavila 80. narozeniny. Byla devítinásobnou držitelkou Zlatého slavíka a získala diamantovou desku za více než 10 milionů prodaných alb. Její hity jako Maluj zase obrázky a biograf Láska zůstávají v paměti fanoušků. V sobotu členové Národního divadla přenesli diváky do pohádkového světa opery Čert a káča pod širým nebem v pražské divoké Šárce. Úchvatný zážitek byl umocněn kulisou přírodního amfiteátru, kde solisté, sbor, balet i orchestr naplno využili potenciál prostředí. Tento netradiční zážitek přitáhl stovky diváků, kteří si vychutnali magii Dvořákovy hudby v harmonii s okolní přírodou. Proslulý kuchař Anthony Bourdain se představí ve filmu Tony, který mapuje jeho začátky. Bourdain tvrdil, že nejnebezpečnějším americkým exportem nejsou jaderné zbraně, ani pobřežní hlídka, ale rychlé občerstvení. Autor díla prohlásil, že tělo není posvátný chrám, ale spíše zábavní park plný vzrušující jízdy. Od kultury zpět k hudbě. Na rádiu B.
4: Hoď se do klidu s rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dobrý den, milí posluchači. Z oblasti architektury dnes přinášíme zajímavost z Číny. V provincii Yunnan postavili venkovní výtah Fuzhou Ladder, který pomáhá dětem z odlehlé horské vesnice dostat se do internátní školy. Tento impozantní výtah měří 288 metrů a výrazně usnadňuje každodenní cestu školákům. Mějte krásný den a zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio B.
1: Tenhle ten rytmus je mému srdci hodně blízký. Sato Lodato a track Lose It All. Sebestředu na Bčku.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: A teď si dáme rockovou pecku na Bčku.

0: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.
1: Hudební novinky na Rádiu B.
2: Po více než dekádní pauze se Brittany Howard a její vlivná rocková kapela Alabama Shakes vrací s novým albem pod názvem I Must Be Dreaming. Album, vydané pod renomovaným labelem RTO Records, přináší známý mix retro rocku, který sice zní povědomně a bezpečně, ale zároveň nabízí výrazné a emocionální výpovědi. I když kapela zůstává věrná tradičním zvukům, fanoušci si opět najdou důvod pro osvěžení svých playlistů roku 2024. A nyní si pustme vaší oblíbenou hudbu.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
1: Hudba, hity v rytmu tvého srdce.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
1: Proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko. Každé všední odpoledne na rádiu B.
2: Neboj se uvolnit na rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Hana Zagorová, česká zpěvačka a textařka, by letos oslavila 80. narozeniny. Byla devítinásobnou držitelkou Zlatého slavíka a získala diamantovou desku za více než 10 milionů prodaných alb. Její hity jako Maluj zase obrázky a biograf Láska zůstávají v paměti fanoušků. V sobotu členové Národního divadla přenesli diváky do pohádkového světa opery Čert a Káča pod širým nebem v pražské divoké Šárce. Úchvatný zážitek byl umocněn kulisou přírodního amfiteátru, kde sólisté, sbor, balet i orchestr naplno využili potenciál prostředí. Tento netradiční zážitek přitáhl stovky diváků, kteří si vychutnali magii Dvořákovy hudby v harmonii s okolní přírodou. Proslulý kuchař Anthony Bourdain se představí ve filmu Tony, který mapuje jeho začátky. Bourdain tvrdil, že nejnebezpečnějším americkým exportem nejsou jaderné zbraně, ani pobřežní hlídka, ale rychlé občerstvení. Autor díla prohlásil, že tělo není posvátný chrám, ale spíše zábavní park plný vzrušující jízdy. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dobrý den, milí posluchači. Z oblasti architektury dnes přinášíme zajímavost z Číny. V provincii Yunnan postavili venkovní výtah Fuzhou Ladder, který pomáhá dětem z odlehlé horské vesnice dostat se do internátní školy. Tento impozantní výtah měří 288 metrů a výrazně usnadňuje každodenní cestu školákům. Mějte krásný den a zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
5: It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.

Zdravím všechny bráchy a ségry. Na majku je Šazo, no a to znamená jediný, že tady máme další díl pořadu Revolution. Takže se připravte na pořádnou porci reggae hudby a všeho, co se kolem ní jenom otře. Začneme hned novinkou, kterou jsem ulovil a nachystal. Je od zpěváka, který se říká Baltimores, na featu je Ralph Nelson a track je Life Free.

0: tough love and respect every time.
1: Miláček žen Mika Shama vydal nový album, který se jmenuje Natural is the Mystic. Toto album je solový, nenajdeš na něm žádný feat a obsahuje 10 tracků. Mě okouzl track, který nese název alba, takže Natural is the Mystic, jinak celý album je tažený takový v roots reggae, tak jak to má Mika Shama rád. Tak jo, dáme si Natural is the Mystic.

Nyní si odskočíme zpátky v čase, a to konkrétně do roku 2006, kdy vlastně byla taková zlatá éra dancehallu ještě, která trvala zhruba od roku 90 do 2010, řekl bych. No a dáme si vypalovačku od Tonyho Matterhorna a jeho Dirty Wine.

0: Nyní vám pustím zase dva tracky z alba, který mě poslední dobou bavilo, tak jakože na ochutnávku, a tentokrát se jedná o album od zpěváka, který se říká Russ Fraser Jr. Je to jamajský zpěvák, jeho otec je slavný Philip Fraser, zpěvák taktéž. No a toto album pochází z roku 2024, najdete na něm 10 skladeb, jmenuje se I Am Conscious. A vybral jsem si samozřejmě, jak jsem řekl, pro vás dva tracky. První je, jak už se jmenuje album, I Am Conscious. Koukám, že už to bývá celkem zvykem u alb, ze kterých vybírám nějaký track, že jako dávám ten úvodní. No a druhý track je Be Still a ten je společně s Mr. Pepou. Jinak bych chtěl asi ještě vytknout nebo poukázat na to, že tady na tom albu jsou docela zajímavý feety s různými zpěváky. Je tam třeba Inavision, Anthony B., Norris Man, Natty King, Perfect Gidimani a další, což jsou docela dost super spolupráce. Takže tohle album mě oslovilo, no a dáme si dva tracky, I Am Conscious a Be Still od Russ Frasera Juniora.
1: With confidence, you have won before you even started. Without confidence, you're twice defeated in the race of life.

0: Malá koštovačka z alba I Am Conscious od Eras Frasera Juniora. No a my se přesuneme dále a máme tady další novinku, kterou má na starosti jamajská legenda Lexus. Tato novinka se jmenuje Find Out a naprodukoval ji DJ Wicked.
1: It's your boys, yeah. DJ Wicked! I miss Alex.

nové hudby není nikdy dost a tak si dáme ještě jednu pro radost. Dáme si ještě jednu novinku z reggae, pak si dáme ještě klasiku a vrhneme se na jungle. Takže novinku, kterou teďka pro vás mám nachystanou, naprodukoval borec, který si říká Storch Blaze, no a na majku má King Sparkse, jmenuje se to Purity a mají docela zajímavý nový album, který se jmenuje Suffocate, takže pokud se ti tohleto zalíbí, doporučuji si projet to album. OK. Clean on. Clean on. That is the only way. Watch it.

Slíbil jsem ještě jednu klasiku, takže si ji dáme. Je to neskutečně pozitivní vibe, který zvedne náladu i mrtvole. Je to věc z roku 2013 a je to od Conscience a Romaina Virga s názvem We No Worry About Them. Tohle prostě chceš.

Jak už je v tomto pořadu zvykem, tak i dnes se přehoupneme do té džunglové části. No a začneme jak jinak zase než novou věcí, kterou má na starost seriál Killa a IT, zpěvák IT z Anglie. No a jejich nová věc nese název Saint Fiddy Champion Sound.

ke skvělému reggae junglu samozřejmě patří i skvělý Dubwise. No a známe jednoho odborníka na tento styl a to je Jamie Bostron. A já jsem od něj vybral jednu starší věc, je to z roku 2017 a je to vlastně remix na track, který je v originálu od Diggy Denga a Janishi, jmenuje se to Babylon Bandits. Takže tohle je Dubwisovej remix od Jamieho Bostrona.

na vydavatelství Jungle Cakes přistálo nový EP. To EP má na starosti producent Suf a Casey. Na tomto EPčku můžeš najít 3 tracky. Má tam 2 featuringy s Paul Charlesem a Matsamem. No a já samozřejmě vybral track s tím Matsamem a ten se jmenuje Timpan Sound. Jinak oba další tracky jsou za mě taky v pořádku, ale ten to vede, takže Timpan Sound, Suf, Casey a Matsam.

Už hodně dlouho tady nebyl francouzský producent DJOV, který má na starosti neskutečné věci. Evidentně už moc nefunguje, protože novinky od něj dohledat je téměř nemožné. A tak se velice rád vracím k jeho staré tvorbě. A proč? To vám nyní ukážu. Pustíme si track, kterým se jmenuje Piencalo a má ho společně se zpěvákem, který se říká Saye.

0: Kvalita je taková, jaká je, ale s tím už se musí počítat u těchto starých tracků. Každopádně DJov, ten má prostě vždycky melodie, které dokážou pohladit po duši, a to by se dalo říct i u tracku Piencelo. No, lidičky, čas utekl rychle a pořád taky, takže já se s vámi rozloučím a slyšíme se zase na premiéře pořadu Revolution za 14 dní, samozřejmě na Rádiu B, ale to asi nemusím říkat, to je taková tutovka. No a na závěr si dáme další klasiku, že jo, když už jsme to tady takhle rozjeli, kterou má na starosti Subterfuge, Mr. Williams a Marcus Visionary. Jmenuje se to Ganja Dada. Tak a vy se mějte hezky, no a jak jsem řekl, slyšíme se zase příště, takže čau čau.
1: A dosti a je skvěděná. Worldwide. Watch out.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Hana Zagorová, česká zpěvačka a textařka, by letos oslavila 80. narozeniny. Byla devítinásobnou držitelkou Zlatého slavíka a získala diamantovou desku za více než 10 milionů prodaných alb. Její hity jako Maluj zase obrázky a biograf Láska zůstávají v paměti fanoušků. V sobotu členové Národního divadla přenesli diváky do pohádkového světa opery Čert a Káča pod širým nebem v pražské Divoké Šárce. Úchvatný zážitek byl umocněn kulisou přírodního amfiteátru, kde solisté, sbor, balet i orchestr naplno využili potenciál prostředí. Tento netradiční zážitek přitáhl stovky diváků, kteří si vychutnali magii Dvořákovy hudby v harmonii s okolní přírodou. Proslulý kuchař Anthony Bourdain se představí ve filmu Tony, který mapuje jeho začátky. Bourdain tvrdil, že nejnebezpečnějším americkým exportem nejsou jaderné zbraně, ani pobřežní hlídka, ale rychlé občerstvení. Autor díla prohlásil, že tělo není posvátný chrám, ale spíše zábavní park plný vzrušující jízdy. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

oknout. Nebojte se, zalezte pod deky, nechte si zdát sny, kterých se můžete dotknout. Někdo zrovna teď nemůže usnout, budí ho křik rodičů, přeje si, aby ustal. Úzkost, osud mu špatně ustlal, až budete spát, tak někdo vzhůru zůstal, někdo umřel a někdo život dostal, někde pilot přistál a někde vletěl do skal. Až budete spát, někde zazní rozkaz, děti, který měli sny, se budou budit.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.
1: Jaký týden starý, vypadáš nejaký zničený a vystresovaný. Zastav únava a divné stavy. Aspoň vidíme, že v tom nejsme sami.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Julianne Moore ve filmu The Debut září v roli Moni Friedman, vtahující postavy propojené s brilantním muzikálním komediálním uměním Jesseho Eisenberga. Paul Giamatti obohacuje děj jako Jerry, nečekaně talentovaný divadelní režisér v komunitě. Tato nezapomenutelná podívaná debutuje na festivalu Telluride 2006. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

0: Radio B.
1: Yo. Tudle Armageddon. Yeah. JSM. Yeah,

0: stojíš nad pisoárom. Najde to z teba ako životné solo. Bude ako bude, ale ty vidíš ako bolo. A vždy, keď počuješ smrkanie z kabíny, ťa zaleje smútok, ako keby niekto plakal. A potom ideš preč a nechávaš tam ten biely svet a snežných mužov, ktorých nikto nikdy nevidel.
1: Ty, hele, vedeli ste, že? Jako vážne?
2: A ako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dobrý den, milí posluchači. Z oblasti architektury dnes přinášíme zajímavost z Číny. V provincii Yunnan postavili venkovní výtah Fuzhou Ladder, který pomáhá dětem z odlehlé horské vesnice dostat se do internátní školy. Tento impozantní výtah měří 288 metrů a výrazně usnadňuje každodenní cestu školákům. Mějte krásný den a zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

Super 8 Cam. Je třeba to zvětšit.

0: To je nečekané.
1: Právě začíná naše netradiční cestování s pořadem
2: Zeměkoule.
3: Krásné odpoledne, milí posluchači Rádia Bečko. Po dlouhý době jsme zase zpátky, když jsme slibovali, že tak budeme trošku dřív. Právě začíná pořad Země koule. Zdraví vás Lobo a vedle mě už sedí taky Cvrkoslávek. Čau, Cvrndo.
4: Ahoj, ahoj, zdár Lobo. Přátelé, vítejte.
3: Tak jsme nakonec tady slibovali, že dorazíme dřív trochu. Ty jsi sliboval, já jsem říkal, že nebudeme tak předbíhat a měl jsem trochu pravdu. No.
4: Já jsem ze zdravotních důvodů, se musím přiznat, posledně nemohl, takže jsme vlastně odložili o 3 týdny další nahrávání. Ale ruku na srdce, kocovina prostě někdy přichází, no.
3: Jo, je fakt, že už jsme měli v plánu nahrávat, ale ten plán úplně nevyšel. No, Cvrnda jsem přišel sice do studia, ale byl trošku vyčerpaný, tak jsme to nechali radši až na dnešek.
4: No, většinou jako děláme zábavný pořad, nebo aspoň se snažíme, já jsem super zábavně necítil. Jako
3: byl jsem
4: k smíchu, ale ne úplně zábavný.
3: Já si říkám, že by to bylo bývalo zábavný dost, ale ty si nechtěl, no, tak...
4: Tak jsme se vyfotili a bylo, no.
3: Jo, to je jediné, co jsme udělali, jsme se vyfotili na vlastně předešlej díl, no.
4: Takže dneska vlastně máme další díl po té regenerační pauzičce a dneska tam jako i studiovej povídací.
3: Tak, dneska to nebude žádný cestování, dneska si dáme pohodičku ve studiu, popovídáme si o nějakých běžných věcech, které jsme zažili za poslední dobu, nebo možná ještě zažijeme.
4: A hlavně zacestovali a někde, kde jsme se podívali a zároveň podíváme, třeba uděláme taky nějaký tipy, triky a navnadíme vás na nějaký zajímavý výlet třeba.
3: No, co se týče jako cestování a kde ses podíval, to bude spíš o tobě, no, protože já za posledního půl roku jsem se krom svýho gauče moc nikam nepodíval.
4: Nekecej, jsi byl v Litoměřicích na rentgenu.
3: V Ústí. Ale no. Tam jsem nebyl na rentgenu, ale tam mi dávali, naměřovali korzet, jenom aby jsem to uvedl na pravou míru.
4: Perfekt, no, to já se do Ústí nedostanu, ale víš sám.
3: Akor ne v sanitce, hele, ještě jsem tam jel v takovém tom nafukovacím lehátku, to je jako to byl zážitek docela. Se mnou tam jela ještě taková starší paní, která byla docela jako fyzicky taky vyčerpaná, připomínala mi teda trochu tebe před těma 14 dny, nebo když jsme to chtěli vysílat. No, jako bylo to slušný, hele, ale myslím si, že bys to zažít nechtěl.
4: Dobře. Přátelé, asi začneme zeměkoulovat pomaloučku, polehoučku, tohle byl takový krátký úvod.
3: No, a souhlasím. Takže si dáme nějakou pecku. Dneska to bude i co se týče hudby, takový trošku jinačí, než jste zvyklí obvykle. Vybrali jsme pro vás takový, no, nechte se překvapit, trošku ráznější skladby. Nebude to úplně taková pohodička, ale uvidíte sami. Teď jdeme na první věc a to jsou Beastie Boys, skladba Intergalactic. Tohle je zeměkoule na Rádiu Bčko.
4: S Lobem a Cvrkoslavem, tak jdeme.

0: No a Země koule na Bečku pokračuje, přátelé. Vzhledem k tomu, že jsme takový cestovatelský pořád a máme dneska kecací pořád, tak by stálo za to nějak tak probrat cestování. Co ty na to bylo?
1: No, můžeme probrat cestování, naše vejlety za poslední dobu, abych ještě zmínil to, že dneska ta hudba, jak jsem říkal, bude trošku jináčí. To jste asi poznali, že dneska jsme ten začátek pěkně rozpálili. To byly Rage Against the Machine a celý díl dnešní bude takovej lazenej do takovejhle tvrdších skladeb, tak jenom ať jste na to připravený.
0: Zrovna ty Beastie Boys, ty byly takový celkem, řekněme, ještě naše klasa, ne? Nebo to nebylo úplně daleko od pravdy.
1: Tak, no to jenom, aby jsme naladili, no, na začátek, ale...
0: Já musím říct, že to se stavalo Lobo, takže sám jsem tady na to koukal dneska poprvý.
1: No, jako vždy, dá se říct.
0: To není pravda, já třeba přidávám 4 písničky většinou, dneska jsem přidal jednu, jo.
1: No, dobrý, tak jo, hele, tohle bylo tak k začátku, k těm skladbám, a teď pojďme teda k tomu cestování, no, když to nakousnul.
0: Já, nakousli jsme, já jsem chtěl vlastně říct nakousnout a ty jsi řekl nakousnout, přátelé, takže vlastně načali jsme, můžu to tak říct, cestování, takže vlastně bychom mohli probrat nějaký loňský, řekněme 2023, co jsme vlastně nějak tak procestovali.
1: Já musím říct, že Cvenda teda cestuje o dost víc než já, takže ten těch zážitků má mnohem víc než já, ale...
0: Máme společnou dovolenou,
1: to je pravda, no, byli jsme vlastně společně v září, tuším, že to bylo ještě před mým pádem z letadla, říkejme tomu tak, tak jsme byli na našem tripu Stříbro, Rakousko, Lichtensteinsko, Švýcarsko, říkám to správně.
0: Ano, ano, je fajn, že jsi zmínil i to Stříbro. My jsme si vlastně s Lobem ten výlet prodloužili jenom společně o 2 dny vlastně dopředu, kluci mluvili až od pondělka a potom nás nabírali 2 kámoši ve Stříbře cestou do Rakouska.
1: Tak Stříbro je takový krásný městečko, kousek od Plzně, musím říct, že jsme si to tam moc užili, stavili jsme tam hráze
0: a
1: takový...
0: čekám, jestli to řekneš.
1: A podobně, jako to začala být taková naše parketa stavění hrází, kluci si z nás pak dělali srandu po celou dobu toho výletu vlastně, co jsme byli. No, ale nás to bavilo, jako co říkám.
0: Ale zároveň jsme měli volný víkend a stálo to za to. Jo, takže ale... zároveň potom nějaký Rakousko, viděli jsme největší vodopád v Evropě. Za mě asi velice skvělý zážitek.
1: Jo, bylo to, pamatuješ, jak se to jmenovalo?
0: No, mohl bych to ani v telefonu, ale hledat se mi to nechce.
1: No,
0: takže
1: ale já si to taky nepamatuju.
0: Vyhledejte si největší vodopád v Evropě, jestli vás to zajímá.
1: Každopádně teda to byl pořádnej vejšla, musím říct, že jsem měl co dělat, abych to vyšel nahoru, a to jsem byl ještě před úrazem, tyjo. Teď už bych to nevyšel vůbec.
0: Zároveň jsme pak objevili cestou zpátky jako dolů k tomu úpatí, takovou kamzíčí stezku, která se různě proplítala potůčkama, různýma kamenama takovýma, a za mě vlastně ta cesta dolů byla půlka celého výletu zážitkem, jo? Výhledy byla první půlka, ale tohle ten zážitek, to sebíhání, mělo to něco do sebe, fakt doporučuji.
1: No, taková černá sjezdovka, dá se říct, no.
0: No, ale fakt přes pařezy, přes kmeny, přes potočky, no, to jako...
1: Já musím říct, že teda tím, že jsem od krapet starší než kluci, tak ty byli hodně napřed a furt na mě museli čekat, protože já jsem prostě nestíhal. I když jsem se snažil teda, co to šlo, tak jako kolikrát jsem si musel prostě odfrknout a dobíhat je.
0: Musíš jít s dobou, víš co?
1: No, jako hele, snažím se jít s dobou, ale prostě to tempo jsem prostě nebyl schopný udržet, no.
0: No, ale bylo to skvělý, no. Takže potom nás čekalo Lichtensteinsko, to bylo vlastně cestou do Švýcarska. Tam jsme si ve Vaduzu dali společný jeden den, vlastně 2 dny, 1 noc. Hele, asi nic extra za mě nestálo, to úplně za to se tam nějak extra zdržovat.
1: No, vzhledem k tomu, že tam vlastně byl ještě ke všemu zamknutý nebo zavřený ten hrad vlastně na tom úpatí.
0: Volešeninovanej.
1: Který se jako opravoval, který měl být jeden z vrcholů vlastně toho výletu v tom Lichtensteinsku nebo té návštěvy toho Lichtensteinska, tak jsme tam nemohli, protože právě jak říkáš, tam bylo lešení a pracovali tam dělníci na tom. Ale jako zase jsme si tam dali úplně skvělou pizzu v italské pizzerii v Lichtensteinsku.
0: Ale co musím říct, tak Lichtensteinsko je asi místo s největší koncentrací jeřábů na nějaké, já nevím, kilometr čtvereční. Že třeba tam na každé ulici byly třeba 3
1: jeřáby. To si pleteš, to bylo až ve Švýcarsku.
0: Kdeže, to bylo tady přesně, já si to vybavuji.
1: Ale Lichtensteinsko je přece strašně maličký.
0: No právě proto, ty vám měli i třeba na tom hradě bylo 6 těch jeřábů.
1: Jako je
0: já
1: pravda.
0: Si to vybavuji jak teď. A tam je placatá silnice, tam třeba jeřábem otvírali kanál, podle mě, nebo to bylo to... Tam jich fakt bylo, kam v oko dohlídlo, bylo třeba 8 jeřábů všade.
1: Jo, jdeme porazit tady strom do parku a potřebujeme jeřáb prostě, no.
0: 2 a ještě na odvození na korbu.
1: Hele, no. Tak jo, ale myslím, že tenhle vstup je už dost dlouhej, takže pak bychom v tom mohli pokračovat, jestli dáme další skladbu, tentokrát takže to budou Cypress Hill.
0: Švýcarsko po skladbě, jo?
1: Myslím si, že jo, no, hele, teď už jsme kecali dost, aby jsme zase naše posluchače úplně neunudili.
0: Tak zpátky k muzice, přátelé.
1: Tak jdeme na to, Cypress Hill, Lick a Shot.

0: Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: DJ, come here.

0: Tak jo, přátelé, jsme zpět, posloucháte pořád Země koule na rádiu Bčko a my se vracíme k naší cestě po Rakousku, Švýcarsku a Lichtenštejnsku tentokrát. A zapomněli jsme, Cvrndo, taky zmínit to, že jsme v Rakousku byli ještě předtím, než jsme se dostali do toho Lichtenštejnska v Innsbrucku. Jsme tam byli přece na té hoře, která se jmenuje Hoadl. Jsem si vyhledal, bylo to 2340 metrů nad mořem.
1: Já se musím říct, že to byl docela dobrý zážitek, nejsem úplně takový turista, že bych někde vycházel kopce nebo takový.
0: No tady ale... jsme moc nemuseli, protože nás by vezla lanovka.
1: ale fakt to stálo za to, nebo co myslíš sám?
0: Ale bylo to super, jako i když to bylo trošku dražší, musím říct, ten výlet jako, nebo ta lanovka, tak jsem si to užil mega. Bylo to super, výhled nádherný, viděli jsme skokánky právě, nebo ty skokanský můstky olympijského střediska v Innsbrucku a přistávací... Jak se tomu říká?
1: Runway.
0: Přesně tak, tak to jsme viděli, tak to bylo takový jako pěkný, malebný. No, hezký, to byl super výlet, no.
1: Co mě se líbilo, takže jste vlastně vylezli z té lanovky a vždycky to bylo vlastně mezi patro a potom ještě lanovka úplně do nejvyššího patra a vlastně na vás úplně dejchla taková ta atmosféra toho, že jste najednou o kilometr vejš a stálo to vlastně za to v takovémhle tom směru, že vždycky si říkám, o, tak tohle je fakt skvělý výhled, to už asi vejš bejt nemůžu. A jeli jsme o kouda dál a bum, a tam ještě lepší, tam jsme potom lezli na takový ty různý skály, kde vlastně člověk mohl jako turista, nebo vlastně jako my, si ještě vylíst nějaký kousíček takovýho trošku poloferátu, nebo vy jste mě tam potom fotografovali na takový jako, tam by se asi nemuselo vylízat, ale mně se to líbilo, že si člověk vyleze i takhle nad rámec nějakého turistického okruhu.
0: Jo, jo, no, ty jsi tam vylezal, to je pravda, ty jsi tam šel dát... mezi pauzu štrunclíka, viď, na ten vrchol jeden, to si vzpomínám.
1: No
0: a co mě tam bavilo, tak byly takový ty místní vrány, jestli si vzpomínáš, jak tam kradli těm lidem z talířů hranolky.
1: To bylo jo, docela to bylo dost, v tom mezipatře, ano.
0: To bylo dost vtipný, jako. Byly takový, no nevím, čemu bych to přednul, říkám, takový vrány, no, možná špačci, no měli žlutý zobáky a nalítávali tam na lidi, kteří tam v místní restauraci zrovna obědvali. A brali jim normálně jako na férovku z talíře hranolky.
1: Tam byl fígl, že vlastně si mohl dát do ruky nějaký zrní, jsem pochopil, nebo něco, jakoby čím je nalákat. A spoustu těch lidí tam čekalo s nataženou rukou, že jim jakoby taky požerou. Jo. Ale oni to vlastně ty vrány vůbec nebrali v potaz a lítali rovnou do talířů, protože to bylo daleko jednodušší si sehnat nějaký jídlo v talíři.
0: Takže tady ten vrcholek Innsbrucku určitě doporučujeme, Hoadl. Takže tam, když budete v Innsbrucku nebo někde poblíž, tak určitě zavítejte, stojí to za to.
1: Takže jsme se vlastně vrátili zpátky do Rakouska.
0: Já jsem se chtěl k tomu vrátit, no, protože to mi přišlo líto tady na to, jakoby...
1: Takže teďka písnička a Švýcarsko znova po písničce.
0: Asi jo, takže ještě na Švýcarsko si chvilku počkáte a teďko si dáme Linkin Park.
1: No, tohle z té země koule, my probíráme naší společnou dovolenou, abyste viděli, že cestujeme i mimo éter a... Pojďme zpátky k muzice, země kole frčí dál.
0: Cvrko
1: Lobo.
0: Yep.

0: No a my frčíme dál v našem cestování v zeměkouli, přátelé. Dorazili jsme vlastně krze to Rakousko a poslední zastávka, nebo vlastně následující zastávka po Rakousku bylo Lichtenštejnsko, ale my jsme Lichtenštejnsko pohovořili předtím, takže vlastně můžeme chronologicky jít rovnou do Švýcarska. Teď jsem se do toho trošku zamotal, ale víte, jak to myslím. No a vlastně poslední zastávka byla Švýcarsko. Lobo?
1: No za mě Švýcarsko byl vrchol asi, no, toho našeho výletu.
0: Seštena nám trošku popršívalo, ale i
1: no,
0: tak...
1: No, tak když jsme přijeli, tak bylo krásně. Vlastně ten první večer, když jsme dorazili, tak to bylo super.
0: A hlavně ta cesta, ještě to jsem chtěl zmínit, jakoby na začátek, jak jsme si koupili v tom jezeru cestou.
1: Jo, pravda, pravda.
0: Byl hrozně vyteklej.
1: To bylo skvělý, cestou vlastně jsme do Švýcarska zahlídli jedno krásné jezero, kde jsme si řekli, že musíme zastavit a možná se i trošku pokoupat. Nakonec to fakt dopadlo, že bylo nádherně, tak jsme se vykoupali. Čistý to bylo jak moře. Za mě úplně skvělá zastávka.
0: Ale představte si cestou takový ty kopce a různě takový ty louky a fakt zelený, kamenný, fakt boží. A mezi tím je jezírko a teď bylo ještě slunečno opravdu, že okolo oběda jsme jeli v 11, po půl 12. A fakt žužo a zůro, opravdu.
1: Krásný, no, okolo ty hory byl tam jeden člověk, který byl nějaký nudista, předpokládám, nebo ne, vlastně nebyl, byl oblečený, ale ten si tam užíval takovou pohodičku, kterou jsme mu asi trošku narušili naší návštěvou, ale zvládnul to, no, a mě to bavilo hrozně, no.
0: Za mě taky skvělost, jako opravdu to bylo jak obrovský lom, jenom to bylo prostě obří jezero, který lomem nebylo, jenom to tak vypadalo, ty skály se tyčily. Hele, skvělý.
1: Dali jsme tam koupajdu a strávili jsme tam skoro 3 hodiny, no. Pak jsme vyrazili zpátky na naší cestu.
0: Směrem do Švýcarska.
1: No to už tak. Vlastně bylo ve Švýcarsku, že jo, nebo ne?
0: Ne, no, řekněme na pokraji, no, na pomezí.
1: Okej, no. A pak jsme dorazili na naše místo určení, kde jsme byli ubytovaní.
0: Tam vlastně byl ten fuck up s těma klíčema. Na mě se docela vypadla paní s Airbnb.
1: Pravda, to
0: no, no asi hodinu a půl jsme se snažili dostat do našeho bytu, nebo nejdřív vůbec najít ten dům, my jsme viděli to jeden z nějakých 3, následně jsme zjistili, že to je úplně jiný, pak jsme zjistili, kde jsou klíče, který to je vchod, ale nemohli jsme najít byt, celý to bylo takový docela zamotaný a nakonec to bylo moc fajn ubytování, čistý.
1: Čistý, no sice jsme tam přišli do toho bytu, kde to bylo a tam to vonilo jak v indický restauraci.
0: Tam si někdo dělal nějaký oběd nebo něco takového. Ale opačně to nebylo nic, že by si se štítil někde se posadit nebo sklínku si vzít do ruky.
1: Ne, to ne.
0: Za mě 10 z 10, no.
1: Byla tam krásná terasa s výhledem úplně jak z pohádky.
0: Pravda, na ty ovce a na takovýhle.
1: No a vzpomínáš taky na ten výlet hnedka, co jsme pak vlastně, nebo hnedka, co jsme vyrazili těsně před tím, než začalo zapadat slunce, tak jsme vyrazili vlastně.
0: Bohužel pamatuju, kdy už vlastně Roberta bolely nohy, to byl jeden z našich kámošů, co měl puchejř, ale stejně jsme šli, protože bylo nádherně. Takže jsme se vlastně asi hodinu točili v kruhu okolo toho ubytování, kde jsme vždycky někam došli a museli jsme se vrátit, protože to nebylo průchozí. Až jsme se dostali nějakou omylem cestou doprava ke stavení, kde byl zuřivej pes, který vlastně si nějak tak tyčil teritorium a podobně. A vlastně nás vyhnal zpátky na tu cestu úplně v největším úprku útěku. A pak jsme šli domů, no. Bylo to takový...
1: No bylo to hrozně vyhrocený, hlavně už jsme pak cestou zpátky neviděli ani na cestu a tím, že jsme nevěděli, kde vůbec jsme, tak to bylo docela náročný.
0: Ale jako... zároveň nádherný. Představte si opravdu rakouský nebo švýcarský sjezdovky v létě zatravněný. Božo, opravdu.
1: To bylo hodobožo, no, ale ten pes teda ten nás hodně vystrašil. Myslím, že hlavně Roberta, který ho ten pes si vybral.
0: No on byl první a na ráně, no. My jsme ostatní se skryli za něho, což znamená, že jsme tak jako...
1: Ale vtipný bylo, jak on jako tam vyšel, šel po něm a my všichni 3 jsme hnedka zdrli.
0: Jenže představte si cestu třeba, kde, hele, tady se dá odbočit doprava, tak jsme v klidu s čistým svědomím odbočili doprava, došli jsme k takovému stavení s vědomky, že to tady proběhneme a jdeme dál.
1: No to byl nějaký kravín hlavně.
0: Jenže tam ty VW Rottweiler skřížený s aligátorem, ty vá rovnou, to jsem fakt byl jako, no, měl jsem strach, opravdu.
1: Já taky, teda musím se přiznat, že psi mám rád, ale tentokrát jsem se bál a tohle psa bych asi nepohladil.
0: No, takže tohle byl náš první den ve Švýcarsku, my si tam pemlopnul další skladbu a zbytek našeho výletu dopovíme zase pak, mělo to být asi 2-vstupový výlet, ale docela o tom hovoříme pěkně, co ty na to?
1: No já souhlasím s tebou, myslím, že stojí za to dovyprávět, takže teďko si dáme další skladbu a budou to Blur a track Song 2. Jdeme na to. Zeměkoule na Bčku.
0: Bro.

0: Rádio Bčko frčí dál a Zeměkoule pokračuje, přátelé. My rozebíráme náš společný výlet v tomhle tom kecasým zeměkoulovým pořadu a skončili jsme ve Švýcarsku, Lubo.
1: Skončili jsme ve Švýcarsku, poslední byl výlet za naším oblíbeným pejskem.
0: Potom jsme tam měli ještě ten alkoholový večer, jak kluci šli pít, nebo ty jsi vlastně s Klímičem šel pít.
1: Já jsem byl jeden z těch kluků, no.
0: A já jsem zůstal s druhým klukem na hotelu, což bylo taky hrozně vtipný.
1: To. No jako vtipný to bylo, my jsme dorazili do té putiky, kde jsme si dali vlastně dva panáky a Klímič odpad, protože se mu tam neudělalo úplně dobře, byla plná hospoda místních Švýcarů, který na nás koukali jak na zjevení, co tam děláme. No, to nebylo to úplně košer, ale zvládli jsme to, no. Stihl jsem Klímiče odtáhnout ještě zavčasu, než se stalo něco, jako co se asi stát nemělo.
0: My jsme v mezičase zase popíjeli na ubikaci, což bylo třeba 200 metrů od té putiky. A vlastně potom se nám ty dva příběhy spojily a byla to asi úplně nejrozjařenější večer, nebo nejrozjařenější party z celý tý dovolený. Bylo to fakt sranda, takhle jsem si to jako neužil. Jediný teda ten kámoš z té hospody, ten si šel rovnou lehnout, ale my všichni ostatní jsme tam tak nějak pařili, my si na to vzpomínáš taky v dobrým.
1: Já na to vzpomínám v dobrým, no vzpomínám si taky na to, jak se tam pak pěkně prudil, když šel spát.
0: No já ne, to vy jste ho prudili, já jsem ho jakoby chránil docela, musím říct.
1: Jo.
0: Já byl jediný z party, kdo si říkal, že se mi to jako může stát zítra taky. Aha. Vám to bylo úplně jedno a jeli jste do něj teda.
1: No tak je fakt, že si to zase tady ten večer tak nepamatuju.
0: Já měl strach, že se druhý den opiju já a budete vandrovat do mě a dáte mi to sežrat kvůli dnešku.
1: A tak. Co byl vlastně ještě další průser, že druhý den bylo celku hnusně a my jsme vyrazili na návštěvu
0: čokoládovny
1: Lind. No a ještě než jsme tam vyrazili, tak vlastně tenhle kolega, který mu nebyl úplně nejlíp, což byl Klímič, si odřel auto, no, cestou výjezdem z garáže vlastně. Pamatuješ?
0: Pamatuju. No. Byl to takový trošku ponurý výlet, takový, řekněme, po kalbě a ještě pršelo. Do toho jsme drcli auto, do toho jsme nemohli sehnat restauraci.
1: Ty vole, no to
0: ale
1: jo.
0: Zároveň ta čokoládovna, nevím, jako, jestli jste někdo byli ve Švýcarsku v Lind Factory, ale působí to tak jako pro turisty hezky udělaný, to je. Máte tam obří fontánu z čokolády, 5metrovou, máte tam prohlídku, vidíte vlastně jako někde z Afriky ten bob přijede až vlastně k vám, kdy si zlomíte z tabulky čokolády čtvereček. Za mě super.
1: Co mě bavilo nejvíc, tak byly vlastně takový ty fontánky, takový ty, jak se tomu říká, pípy, z kterých tekla ta čokoláda, mohl si vlastně natočit do paňáčku, kolik si chtěl, tyjo, tak tam jsme strávili docela dost času. No.
0: Tam se v jedné té místnosti fasovala tato čokoláda z fontány a z druhé se fasovala klasická čokoláda. Takže když jste byli z Česka jako my, tak jste si mohli v té druhé místnosti nafasovat čokoládu a nechat si utopit v té fontánce a bylo to fakt dobrý. Jako myslím si, že tu stupenku jsem prožral za tu čokoládu, co bych normálně utratil v tom suvenýr shopu.
1: Rozhodně, no jediný, co mě trošku zarazilo, bylo právě ten suvenýr shop, kde prodávali tu čokoládu a čekal jsem, že jako když jsme přímo v té faktory vlastně toho Lindu, tak si tam tu čokoládu koupíš jako za docela rozumnej peníz, přitom tam stála v podstatě stejně, jako když si ji koupíš u nás v krámě. No,
0: což jako máš tady u Procházky u Masny, víš,
1: což
0: tu přidruženou.
1: Což mě trošku zarazilo, no.
0: Zároveň teda, tam měli obří výběr úplně všeho, co si od Lindu dovedete představit.
1: To si nedovedete představit, přesně to byla úplná, no jak když jdete tady do sámošky, akorát tam mají jenom, ale jenom čokoládu prostě.
0: Takže za mě sice za klasický ceny, ale na druhou stranu, když chtěl člověk prostě tohle z čokolády, tak to prostě bylo od nugátu, potámlensto s voříškama, s marcipánem, hele, kdeže všeže. Takže tam jsme nakoupili suvenýry. A pak jsme šli vlastně na tu Čínu, jestli se ještě nepletu, my jsme objeli asi 11krát. To, co to bylo vlastně za město? To ne, Innsbruck máme za sebou.
1: Ne, tady to byl Curych.
0: Curych, ano. Takže v Curychu můžu nedoporučit jezdit autem. My jsme tam snad 11krát sjeli úplně stejnou jakoby trasu do kolečka a navigace nás hnala do nějakého nákupáku, ale nepochopila to, kde jsme nakonec teda úplně úspěšně zaparkovali, dali jsme si tu Čínu. Ale za tu útrapu to nestálo, to jsme pak hovořili, že nějaký mekáč by byl 100krát lepší a bez práce.
1: To jo, no, hlavně si tam dáš Čínu, která stojí jako 700, to je jako to takový přehnaný.
0: No, dalo by se říct, ale zároveň je to Švýcarsko, musíte na ty dovolený koukat, tak nějak přeci nebudeme mít hlad.
1: Přesně, no, a jako co další věc musím říct o Švýcarsku, tak mě tam docela rozsekalo, že vlastně na těch silnicích se pohybují sami luxusní káry, jak jsme byli v té koloně právě v tom Curychu, tak tam bylo samý Maserati, samý Porsche, prostě my tam v té naší škůdce, to bylo takový jako zvláštní.
0: Hele, to musím říct si o tom Lichtensteinsku, jestli vzpomeneš, jo, tam jo, taky, vlastně co mělo Lichtensteinskou značku, tak to bylo auto aspoň za milion, si myslím.
1: No tak to stopro, no. Mají se tam dobře, no, mají se tam dobře, ale i když v tom Švýcarsku říkají, že ty ceny, co se týče právě třeba těch restaurací, tak už i na ně jsou trošku přehnaný, no.
0: Ale tak víš sám, no, to někdy to turistům napálíme na Václaváku nebo na nějakým Staromáku.
1: To je fakt, no.
0: Tak co, pojďme zpátky k muzice, podle mě tenhle výlet je už asi dokončený, nebo máme ještě něco, co bychom vypíčili?
1: No já myslím, že asi bychom to mohli ukončit.
0: Tak jo, tak my pojďme zpátky k muzice, do proberem, kde jsme ještě v loni byli společně nebo nespolečně. A jdeme dál, tohle je Zeměkoule, tentokrát kecací.
1: Tak.

0: Tak jo, milí posluchači, ladíte Rádio Béčko, pořád Země koule, naší cestu po Švýcarsku jsme probrali a teď se zabrouzdáme do našich výletů předešlých. Tak Cvrndo, kde ty jsi výletil minulý rok?
1: Jsme to vlastně nakousli, že bychom mohli probrat ten rok 2023 a mě začíná docela skvělé někde v únoru, kdy vlastně jsem byl pozvaný na lyžovačku do Rakouska, konkrétně do Schladmingu. Jeli jsme, hele, ve třech autech, jelo nás dohromady 4, 4 a 2, takže 10 lidí, měli jsme krásný apartmán, měli jsme vlastně všecko pro sebe. Jediný, teda co musím říct, že sice to bylo skvělý, ale ta zima v Rakousku už není co bývala, že vlastně tam, kde tehdy bývaly 2 metry sněhu, tady už kvetly bledule, tam, kde prostě býval ledovec, tak tam je nějaký omrzlej kousek lesa a tak podobně. Ale to už asi trošku zabrouzdávám. Co se týče mýho výletu, tak jsem si to strašně užil. Představte si lyžovačku s partou, kdy vlastně společně snídáte, vaříte, dopravujete se na svách, tam si, řekněme, užíváte lyžovačky, různě přejíždíte. A co bych z toho vypíchnul, že jsme tam stáli na frontu na vlek, a viděli jsme plakát na DJ Eciho, nevím, jestli znáte.
0: Jo, vzpomínám si, no to si říkal, že jste byli na Ecim.
1: Že se stala vlastně taková situace, hele, DJ Eci, to je vtipný, ten tu hraje, někdo hovořil, toho mám rád, já sám bych se ho ani nevybavil, ale dobrý bylo, že on hraje asi za 3 hodiny a když tady 6 lanovkama a 4 sjezdovkama popojedeme, tak si ho můžeme zažít. No ano a slovo dalo slovo a parta blbečků, jako jsme my, jsme se tam dopravili a dali jsme si tam takovou tu party, kdy máte sundaný lyže, sundaný bundy, svítí slunko a pijete píva a užíváte si vlastně DJ Eciho. Je to takový trošku retro, jako ne, že bych byl úplně fanouškem toho stylu, ale sedlo to jak prdel na hrnec. No, takže takhle 3 dny lyžovačky, k tomu tenhle koncert, občas nějak jídlo a musím říct, že s partou jsem si to mega užil. Viděl jsem lavinu, to taky musím říct, byli jsme na vyhlídce nad jezerem a viděl jsem první lavinu v životě, kdy vlastně bylo to takový jakoby polovodopád způsobený oblevou a zároveň ta vša vší vřava, ten sníh a bordel se táhnul, jak to nějak řekněme ta voda podemlela a najednou se, jak kdyby hromy blesky, jste slyšeli, ale padal ze skály obří vodopád s tím ledem, s tím sněhem, byl to pěkný zážitek, nad to jezero to vlastně padalo, bejt bych tam nechtěl, ale nebylo to nic zase světobornýho, bylo to pro českýho kluka hezký vodopád.
0: A bylo to někde jako mimo to, kde byly nějaký sjezdovky, ta lavina?
1: Úplně, to bylo poslední den, kdy jsme vlastně už nechtěli jít na sjezdovky, protože pojedeme domů a tak jsme si dali bez lyžařský den a šli jsme k jezeru, jenom se podívat, ono bylo zamrzlý. Ale zase ne, že by člověk přešel, bylo zamrzlý, jak jsem hovořil, tam už nebyla zima, takže zasněžený spíš.
0: Ale lavina nikoho nemohla ohrozit.
1: Teda. Ne. No, a kolem toho jezera, vysoký skály, jak na Velký Americe, a najednou vrum, vrum, brum, brum, a všichni koukáme, co se děje, a urvala se lavina, kreten, a teď se to sypalo. No, ale spoustu lidí si to třeba bylo vtipný, a tam bylo 10, natáčeli, a zjistili jsme pak, že oni spíš koukali do svých aparátů a natáčeli, než aby si užili tu lavinu. Já jsem si prostě pročísnul čelo, vzal jsem si sluneční brejle a stoup jsem si tam, hele, na první dobro, já jsem v životě lavinu neviděl.
0: Ani já ne.
1: Ale není to extra zážitek, ale na druhou stranu vidět by to člověk mohl, nebo proč už koukat do aparátů, než koukat někde na to přímo. A smáli jsme se pak tomu, že vlastně to mnohdy člověk prošvih.
0: No hele, tak to zní hodně, hodně dobře, tady ten výlet do Rakouska. Je fakt, že minulý rok teda Rakousko bylo takový, jako taková hlavní země, kde jsme vlastně cestovali, když to tak vemu.
1: Pravda. No a já teda ještě se musím přiznat, já jsem v Rakousku byl asi před 4 týdnama taky na lyžovačce.
0: Ty jsi hroznej cestovatel, já teda musím říct, že Cvrnda cestuje o dost víc než já. A má to procestováno fakt jako raketu. Já nejsem zase takovej cestovatel, když opomenu teda naší země kouly.
1: A tak já třeba lyžu, ty nejsi lyžař, tak tam se hodí ty 2 výlety do roka navíc.
0: Jo, to jo.
1: Ale musím třeba říct, teda když už jsme u toho letošního výletu, my jsme probírali 2-2-3, tak teďkon letošní 2-4, museli jsme až na ledovec, Lobo, fakt jako jeli jsme až na Kaprun, kde vlastně tam dřív byla zima až praští a všude o trošku níž byla klasika. A my jsme teďkon tou klasikou museli lanovkou vjet o 1,5 km vejš, tam teprve začal sníh a o další kilometr vejš ve třeba 2,5 až 3,5 se dalo lyžovat.
0: No, tak možná to globální oteplování trošku jako nějakým způsobem funguje. Spoustu lidí říká, že ne, ale evidentně nějaký jako spád to má, no.
1: Za mě 100% je to vidět na první pohled.
0: Ale já se zase pamatuju, když jsme odjížděli vlastně z toho Švýcarska, tak v tom září už vlastně ty vrcholky těch vyšších hor už byly zasněžený, jestli si pamatuješ, když jsme...
1: Ale pamatuju, ale vem to jako v tom Kaprunu, to může být
0: ledovcová vrstva.
1: A oni třeba přes celý rok nikdy neodtáli, ale jak hovoří, když jsme jeli uprostřed léta, nebo na konci léta, na začátku září, jsme jeli krze Švýcarsko a tam byly bílý vrchy. Já jsem měl až osí kůži z toho, nebo bylo to takový, prostě projíždíte takový evropský road trip.
0: No jo, no, tak to byla tvoje cesta do Rakouska, myslím, že bychom si mohli pustit další skladbu a pak si dáme jeden z mých výletů, který jsem prožil v minulém roce. Nechte se překvapit, kde to bylo.
1: Pojďme na to, tohle je trošku kecací zeměkoule, ale...
0: Nechte se překvapit, kde to bylo.
1: Pojďme na to, tohle je trošku kecací zeměkoule, ale už potom hovoříme asi po třetí, takže...

0: Muzika nám dohrála a my se země koulíme dál a opět pokračujeme v našem bedekru. Já jsem v minulém vstupu tak nějak nastínil, kde jsem byl na začátku roku loňskýho a teď si myslím, že je pravý čas na to předat utěže Lobovi. Lobo, ty máš krásný příběh, který nám chceš povyprávět.
1: No, tak hele, já jsem byl taky shodou okolností v Rakousku ve Vídni. Vyrazili jsme na koncert mý oblíbený kapely Wu-Tang Clan. A bylo to super. Vyrazili jsme s Ondřejem, s Talousem, vlakem. No, jako musím říct, že teda nedoporučuji úplně cestovat českýma dráma, protože ta cesta nebyla úplně ideální. Musím říct, že...
0: Přesedali někde, nebo...
1: No, nepřesedali jsme nikde, hele, ale... Nebo takhle, jeli jsme z Roudnice do Prahy, tam jsme jako přesedali do vlaku, pak z Prahy do Vídně. Ale měli jsme i místenky... Ale ten vlak byl tak zasekaný, že normálně lidi seděli i v uličkách, takže jako když si chtěl třeba jako jít na záchod, tak to bylo skoro jako neuskutečnitelný, protože fakt ta ulička byla úplně zasekaná dalšíma lidma.
0: No a otázka, dostali jste se ke svým místům jako, ve svým kupé?
1: To jo, hele.
0: Tak to je v pohodě.
1: Jako na svých místech jsme seděli, no.
0: Mně se jednou stalo, že nám to nevyšlo.
1: Jo, tak to je blbý, to se nám jako nestalo.
0: A průvodčí neměl sílu vyhodit ty opilí Němce, nebo opilí Poláky, nebo co to bylo, zahraniční turisty z kupé, a my sami seděli venku.
1: Hele, průser byl i to, že jako vlastně my jsme byli i ve vagónu, kde jsme měli dostávat občerstvení a tak dále, ale díky tomu, že prostě ta ulička byla tak zasekaná, tak se ten člověk,
0: který... Steward se tam nedostal.
1: Nedostal, ne? Prostě, jo, takže my jsme naštěstí teda byli vybavení a občerstvovali jsme se naší pálenkou samozřejmě domácí.
0: No a vy jste teda našli lístky někde, koukali jste na Facebooku, že bude koncert, nebo někde na internetě a koupili jste si lístky a pak jste k tomu doladili trasu, chápu to dobře.
1: Ale no, viděl jsem, že Wu-Tang budou prostě ve Vídni, tak jsem to zkusil nahodit Ondřejovi, který je taky velký fanoušek, jestli bychom nemohli třeba vyrazit.
0: A... Já vím, sami jste mi nabízeli, ale já už na ty hip-hopy moc nedám.
1: Hned mi napsal, že jako určitě, takže...
0: Takže jste koupili lupeny.
1: Koupili jsme hnedka lístky. A to bylo asi tak nějak všechno, no, jako nebylo nad čím jako polemizovat, no. Prostě
0: mě napadlo, jestli jste se k tomu nedostali nějakou specialitou, nebo víš, že třeba budeme zrovna ve Vídni a tehdy tam budou Wu-Tang, nebo nějak tím takovým lesně.
1: Ne, ale šli jsme přímo jako za tou akcí. Protože Wu-Tang tady v Evropě nejsou přece jenom zas tak často. Byli tady, tuším, zhruba 10 let zpátky v Praze, ale to jsem je nechytil.
0: A byli komplet?
1: No, nebyli úplně komplet.
0: Ale ty jsi znalec, nevím, jestli fanoušci jsou, nebo posluchači jste taky znalci.
1: Tuším, že tady nebyl Method Man a určitě ještě někdo z další interpretů. A teda Method Man nebyl ani na tom koncertě ve Vídni nakonec, což mě teda hodně mrzelo.
0: Za mě Method Man je jeden z mála, který ho poznám.
1: Jo, hele. Ale jako to, že tam nebude Method Man, jsme věděli dopředu, protože on točil nějaký film. Mm-hmm. Tuším, že jako How High 3. Ale nejsem si úplně jistý. Každopádně to jsme věděli, že tam nedorazí, takže s tím jsme počítali, ale abych navázal na tu cestu teda tím vlakem, tak jsme tu cestu jsme zvládli. Ubytovali jsme se v krásném hotelu ve Vídni, což bylo fakt parádní, jako ten hotel byl skvělej. Mm-hmm. To vybral Ondřej. Díky Ondřeji, to byla dobrá práce. No a dávali jsme si tak nějak cestováníčko potom po Vídni, že jo.
0: Vídeň je krásná, Lobič.
1: Ale první den jsme si dali takovou procházku potom po Vídni, tam jsou krásný parky, všude zeleň, musím říct, že jako Praha by se mohla učit z tohohle, protože jako neříkám, že v Praze není úplně zeleň, ale to, co mají ve Vídni, tyhle tam na každém kroku prostě všude jsou stromy vysázený, je to úplně něco jiného než u nás a myslím si, že tady na tom by jsme v Čechách mohli zapracovat.
0: Ono se hodně dá porovnat Vídeň s Prahou, hovoří se, že jsou podobně laděný a podobně časově stavený a na ty památky můžu říct, že mi to sedí, ale přesně jak hovoříš, oni jsou o maličko napřed, o nějaký takový ten, řekněme, ekošit, jsou trošku vpředu.
1: Je to tak,
0: lidi neodhazují odpadky v parku, u nás ještě jsou ty lidi takový prasatá, nebo najdou se skupinky, co to udělají, tam by je to ani nenapadlo. A tam vlastně potom i najednou se líp řeší takový to městský ekosystémství, víš, že prostě udělám zelený park a je mi jasný, že tam nikdo nebude dělat bordel, proč by dělal, že?
1: Ale je to tak, no, ale třeba co jsem tam zažil, což mi přišlo úplně úžasný, tak jsme procházeli tím parkem a tam byla najednou obrovská hala, v který bylo vyskládaný třeba 20 pingpongových stolů. Ta hala byla otevřená, normálně pro veřejnost.
0: Veřejně přístupná.
1: A mohl si tam normálně pinkat pinches, jo.
0: No a nikoho by nenapadlo to tam jít kazit nebo ničit, ukrát.
1: Právě. Jako říkám si, že kdyby to bylo u nás, tak možná prostě ty lidi by třeba ty pálky ukradli nebo takhle, ne, ale tyba, tam fakt to funguje. Je to
0: se mi líbí.
1: To je fakt fajn, no.
0: No takže jste takhle sfrkli první den a měli jste předpokládám lístky připravený na druhý den na hlavní hřeb večera.
1: Přesně tak, to za náma dorazil ještě další kolega Lukáš z Habaněra. No a vyrazili jsme na koncert, který byl v takový hale při přirovnal bych to, no takový, ne, outůčko, ale Tesla Arena, dejme tomu.
0: 15 tisíc, 20 tisíc.
1: 15 tisíc, sešli jsme se před tou, nebo slezli jsme se před tou halou, než začal koncert, tam už začali chodit lidi, kteří měli merch různě od Wu-Tangu, bylo to takový.
0: Vy jste taky měli trička, jo, to byste, Lobo.
1: Měli jsme
0: připravené. Já můžu říct, že Lobo připravil pro oba ty účastníky zájezdu trička tematický, Wu-Tang a tamhle my vyrážíme. Cením to, tohle se mi hrozně líbí, tenhle
1: jo, cestování. Měli jsme udělaný trička i s datumem a jako cesta do Vídně. Ještě díky tomu, že vlastně Lukin to dostal jako dárek k narozeninám od svý ženy, což on úplně hnedka nevěděl, tak...
0: Tak dostal docela, i to triko, jo?
1: Dostal i to triko, byl překvapený a jako takový jako pěkný zážitek z toho měl.
0: To se mi líbí, to je skvělý, to jsem ani nevěděl, tuhle
1: stvěc. Ale to tam mělo teda, musím říct, spoustu lidí, že si udělalo takovejhle merch.
0: A v dnešní době už to jde, viď? To není jako onehda.
1: Jo, no a to vlastně v tu chvíli, než začal ten koncert a začali se tam skázet ty lidi, tak to vypadalo jako úplně taková Wu-Tang manie, prostě tyhle 10-15 tisíc lidí, všichni oblečený v trikách Wu-Tang.
0: A všichni bílí samozřejmě.
1: No, téměř, ale téměř.
0: Sice, welcome in America, boy!
1: Sice byla trošku, jako byl tam trošku chaos s tou organizací, musím říct, než nás pustili dovnitř, ale pak nakonec všechno v pohodě. Ale hele, musím říct, že koncert byl fajn, ale zvukař to trošku odfláknul, takže ten zážitek celkovej z toho koncertu nebyl zas až úplně takový. Jako jsem rád, že jsem je viděl, nebyl tam teda ten Method Man a hráli s kapelou, takže...
0: A kolik z deseti?
1: Ale... 6.
0: 6, to není moc.
1: Není, určitě nechci vyrazit ještě jednou, až budou tady, nebo...
0: Ale za mě, Lobo, jsou letní festivaly, taková jakoby... Řekněme vstupenka k tomu poznat svého oblíbeného umělce a vadí mi právě chodit na koncerty přepocený nebo vadí mi, nebo třeba tyhle velké haly, jak jsi hovořil ty, jsou fajn v tom, že je to na sport a tam nějaká klimatizace a takový jakoby cirkulace vzduchu funguje, ale když bych si chtěl představit Wu-Tang komplet někde, tak nějaký přesně velký festival s pódiem do téčka, aby mezi tebou naskakovali, víš sám, no, pro mě ty halovky nejsou moc fancy.
1: No, jako, jak říkáš, tou klimatizací, tak vlastně jakoby, co se, na to se odkazovali potom, jako, jak říkám, že ten zvukař nestál za moc, tak vlastně to bylo způsobený údajně tím, že bylo takový teplo, že klimatizace nestíhala chladit a...
0: Zvučela, jo.
1: A ta technika prostě jako selhávala, což si myslím, že je úplná blbost.
0: A tak tam těch šavlí máš 11, tak můžeš nějakou ubrat, nějakou přidat.
1: Ne, jak se říká, zvukař u piva prostě, jo, za mě to prostě...
0: Ale přitom na koncertě za 2000 vstup, viď?
1: No, jako, no kdyby.
0: No, ještě hůř.
1: Ale průser byl, že vlastně týpek, co hrál před nima, tak ten měl zvuk úplně jako skvělý, jo, takže jsem to úplně nechápal, možná to bylo...
0: Třeba Wu-Tang nebyli na zvukový zkoušce a měli nazvučený 3 majky a zbyli 6, ne?
1: Je to možný, no, dost možná to bylo způsobený i tím, že tam vlastně hráli s kapelou a nebyl tam DJ.
0: No to je taky, to je úplně peklo. Ale tohle by si měli vyzkoušet předtím o 17:30, než se budou pouštět lidi do areálu.
1: Ale to věřím tomu, že zkoušeli, ale prostě ten zvukař to prostě zkazil celý. Ale já doufám, že se na ně ještě jednou aspoň podívám. Teďko rozjeli vlastně svoji takovou soukromou show, nebo jak to říct, v Las Vegas.
0: Tam myslíš, že se podíváš, jo, Lomo?
1: No, tak jako proč ne, viď?
0: Ty vaj, to je Nevada, to je někde v prdeli.
1: No, tak... se tam ze země koulit Ingrid nám objedná letenky.
0: To je pravda, my společně v pořadu se tam podívat můžeme, ale asi soukromně se tam nemrknem. Přátelé, tohle byl Lobův výlet z roku 2023, já si myslím, že by stálo za to pustit další pecku a pak se mrknem na to třeba, kde jsem byl já, a nebo kam se plánujeme kouknout letos.
1: No já jsem si tím jistý, tohle byl dlouhý vstup, teda doufám, že jsme vás neunudili k smrti teda.
0: A to a já jsem hovořil dlouho, podle mě to stojí za to, když se vykecáme.
1: Tak jo, ale teďko nebudou Wu-Tang, teďko bude úplně jiná pecka, ale jo, koukám, že tam jsou Cypress Hill, takže zas tak mimo žánr nejsme. Jdeme na to. Země koule na Bčku pokračuje. Trying to change up. Anytime something new comes along. Everybody wants a bite. Don't happen overnight.

0: Naše země koule se valí dál éterem, přátelé, doufám, že se bavíte. Je to sice kecačka, ale víte sami, někdy se musí prostě pohovořit o tom cestování. Lubo, napadá mě, co soutěž z minulého dílu.
1: Pravda, na to jsme málem zapomněli, měli jsme tady soutěž o legendární tričko kapely Tydle Vidle. A soutěžní otázka byla, jaká byla znělka do našeho kecání vlastně v minulém díle.
0: Přesně tak, z jakého pořadu byl ten podklad, jestli se nepletu.
1: Přesně tak, a vzpomínáš si, co to bylo?
0: Byl to Doktor z hor, přátelé. Francesca, já nevím, jak se jmenoval ten...
1: Konrád,
0: to byl ten hypochondr, Max byl děcko a doktora si nespomenu.
1: Ale to byly základní indicie, takže díky tomuhle rozhraní indicí to dokázalo rozklíčovat jeden člověk, nebo dokázalo jí to rozklíčovat víc, ale...
0: Ozval se nám 5 lidí, můžu teda říct, i po tom, co jsme dlouho nevysílali, 2 špatně, 3 správně, ale první Lobo byl...
1: Roman Grbavčic z Roudnice nad Labem.
0: My mu zároveň gratulujeme a zároveň dáváme najevo, že by si mohl dorazit pro cenu, protože bydlí kousek od studia, Romane, doraž.
1: Je to tak a myslím, že jsme do té soutěže dávali nejenom tohle triko, ale zároveň
0: pivo z pivotéky.
1: Pivo dle vlastního výběru.
0: A jestli se nepletu, tak tam byly i nějaký samolepky a takový ty merching, daisin, shitin.
1: Takový ty pitominky okolo, tak to je jasný.
0: Takže tak. Přátelé, pokud jsme vás teďko navnadili tím, že někdo vyhrál z minulého dílu a měli byste sami chuť se třeba zapojit do soutěže, tak nevěžte hlavu, i dneska dáme nějakou soutěž, bude to třeba ve 3/4 našeho pořadu.
1: Fakt jo, dáme soutěž, no tak dobře, no to jsem nečekal, ale OK.
0: Já teda narážím na to, že tady máme hrozně věcí a hrozně CDček a podobných triček a merchandisí, který bychom měli rozdát a podle mě by to diváka, jako jste vy, mohlo navnadit na to se zapojit s náma do zeměkoule.
1: To je asi dobrý nápad. Máš pravdu, Cvrno, měli bychom to rozdat mezi lidi.
0: Takže někde ke konci pořadu dáme další soutěž. V této soutěži gratulujeme Romanovi. A teď mi Loba chce určitě nabít nějaký skvělý téma.
1: Jo, hele, Cvrno, ty jsi určitě nebyl jenom v tom Rakousku, jak jsi zmiňoval už v předešlém vstupu, nebo v předpředešlém vstupu, takže nám povyprávej o tom, kde jsi ještě cestoval minulý rok.
0: Tak Lobo, díky, že se ptáš, mě by to ani nenapadlo.
1: Ne, víš.
0: Kocorci, takže já jsem tam měl ještě vlastně 2 štace, který bych chtěl zmínit. My hnedka potom, co jsme přijeli z toho Rakouska, z té lyžovačky, což je docela vtipný, tak jsem víkend na to odjížděl do Amsterdamu letadlem a my máme s kámošem takovou vlastně už tradici, že jednou do roka lítáme do Amsterdamu, nějak tak se tam podíváme po místních věcech a podobně. Takhle to úplně není. Vemte si to tak, jak vám to pohovořím. Takže letadlo letí do Amsterdamu, my jsme se tam podívali po coffee shopech na rovinu a jeli jsme vlakem do Hágu. V Hágu sídlí Evropský soud a všechny takové ty věci a zároveň je to nádherný historický město, který jsme ještě neprošli. Zároveň k tomu, když je to v Holandsku, tak i v Hágu jsou coffee shopy, takže vy jako turista si tam můžete půjčit kolo, můžete si projet takovou tu vaší klasickou štaci. A na rovinu je úplně jedno, jestli to je historický gotický klášter v Amsterdamu, v Hágu nebo ve Vídni. Do určitý míry jezdíte za tím, co máte. Oblídli jsme si celé město a pevně věřím, že jsme si to užili a za rok pojedeme zase jinam. Takže tohle byla taková moje první cestovatelská vsuvka. Alebo teď se mě ještě musí zeptat na tu druhou.
1: No a kde jsi teda byl ještě na tom druhém výletě?
0: Jsem rád, že se ptáš, mě by to ani nenapadlo. A přátelé, druhá věc, možná jsme o tom hovořili, ta byla uprostřed léta, kdy jsme vlastně s mým zbývalým spolužákem z Ústecký vejšky udělali takový, oba máme rádi cyklistiku, udělali takovou prostě, řekněme, spontánní věc. Pojedeme do Německa vlakem a odtamtáť se vrátíme na kole domů. Takže původní plán bylo opravdu vlakem dojet do Drážďan, následně přesednout na menší vlak, který by nějaký motoráček nás dovezl do Bad Lieberden a o tam táť by to bylo každý den 100 km za 2 dny domů, do Ústí samozřejmě, já jsem pak zůstěl vlakem. No jenže se k tomu potom váže taková ta věc, že ne úplně všude se dá spát, že jsme si prostě udělali třeba tady budeme spát na pískovně a potom nás tam vyhazoval nějaký pán s píšťalkou.
1: Jo, byste tam měl nějakou storku s tím vaším nebo s nějakým lesníkem, nebo něco
0: takového. No, on to objížděl na čtverkolce, my jsme se stejně ubytovali, ale co hovořím, že to člověku trošku přeráží plány. Druhý den jsme spali v Národním parku a tam, kdyby nedej bůh přijela nějaká policejní hlídka, tak to jak kdybyste spali tady v Krnapu a ty místní jako šerifové nebo tahle parta, ještě Němci, tyve, to by byla pokuta, tyve, za dvě vejplaty, opravdu.
1: SWAT by přijel a má by tě odvez.
0: No a potom třetí várka, to tě možná Lubo ani napadne, ale my jak jezdíme na kolech, tak vlastně jsme mohli jet krátkou cestu, která by měla 200 km. Jenže jsme zjistili, že to bude přes Krušní hory, 500 metrů do vrchu, 500 metrů z vrchu, 1000 do vrchu, 1300 dolů. A že vlastně bychom sice na úkor vzdálenosti nezvládli náročnost té cesty. Takže jsme zvolili kratší, nebo teda delší cestu podél Labe, ale míň náročnou, takže jsme jeli krze vlastně Pravčickou bránu, jeli jsme, to je Hřensko, jestli se nepletu, no a vlastně touhle s tou, jako řekněme krajinou, jsme projížděli zpátky do Čech, jenže to bylo třeba místo 100 km na den, 140 na den, že na úkor toho, co jsi jel do vrchu, ty jsi si musel najezdit tudy. No a potom vlastně jsme skončili, ten můj kamarád je z Ústí, nebo bydlí ve Vaňově, kousek před Ústím, takže ten si tam krásně dojel domů a já ruku na srdce bych z Ústí v 10 večer v neděli nikdy po tomhle výletě nedojel, takže jsem si na lajdáka dal kolo do kupé pro kola, sedl jsem si ještě na rovinu, dojel jsem k našim, která máma byla objednána s večeří, takže na mě čekal táta i máma, ještě po co se dělo tamhleto, já jsem sežral 3 porce jídla, jak jsem byl vyšťavený, doma velká sprcha, usnul jsem v těch 11 a spal jsem do budíku. Tolikero asi moje 2023 cestování, Lobo.
1: Slušný, no, slušný, ty si teda tenhle cyklový let teda musel stát za to. Já musím říct, milí posluchači, že teda Cvrkoslávek má fakt nadupaný lejtka, to jste neviděli, to je normálně, tvé jak stehna normálního člověka.
0: Že, když jsme někde ve společnosti, tak se mi zapalují lejtka, ano.
1: No, to se ti ani nedivím, ty jdeme hořej celou dobu, co tady spolu mluvíme. No a...
0: Pojďme zpátky k muzice, bro.
1: Pojďme zpátky k muzice.
0: Co tam máš dál v tom svým?
1: Ale tentokrát si dáme skladbu Toxicity od System of a Down. Z další taková tvrdší záležitost, ale pak to trošku zvolníme.
0: No a mezi tím si povyprávíme, co nás vlastně bude čekat ve výletech na rok 2024, a.k.a. letos.
1: A možná si taky povyprávíme o tom, co jsme zažili minulý víkend na Springfestu.
0: Na Springfestu. Já možná bych to radši nevytahoval, Lobo. Já jsem tam nějakou saloní špičku.
1: No, tak i proto bych to vytáhl právě, aby to bylo takový pikantnější.
0: Tak jo, tak příští vstup Springfest a další vstupy, kam možná letos pojedeme, anebo ne.
1: Hej ho.
0: My jsme Země Gule na Bčku, tak poslouchej ty blbéčku.
1: Yes, Cvrkoslávek a Lobo v éteru.

0: Tak jo, přátelé, kamarádi, se mě kule na Bčku, jede v plném proudu, už se blížíme skoro k finále, ale než to finále přijde, tak si ještě pokecáme o Springfestu, na který jsme s Tvrkoslávkem zavítali minulý víkend. Záleží teda podle toho, kdy posloucháte, protože tenhle pořad asi poběží cirka asi měsíc v našem
1: Já myslím,
0: éteru.
1: Že Springfest mluví samo o sobě, že to je jako jarní fest. Takže vem to čert, kdy byl, ale byl to prostě letošní Springfest.
0: Každopádně to byl festival, který se konal v Litoměřicích v areálu Zahrady Čech a pořádal ho Pepin Production, velký big up pro Pepin Production.
1: Tak konkrétně Lobo měl i rozhovor s Pepinem, jestli mu můžu nějak přihrát pod lípšičku.
0: Jo, je to pravda.
1: Takže jsme se stali vlastně nějakým mediálním partnerem, nepletu se.
0: Přesně tak, no měli jsme tam i plachtičku, což bylo pro nás jako úplně super, seznámili jsme se tam se spoustou skvělých lidí a moc nás to bavilo, za mě tenhle festival teda byl úplně super.
1: Já sám můžu říct, že jsem to bral z pozice diváka nebo z pozice posluchače a tak koukám, hele, vidím tady zajímavý interprety, vidím tady zajímavý místo, je to v Litoměřicích a tak hned píšu Lobovi, posílám mu to a on hovoří, hele, možná jsme tady nějaký sponzoři, možná jsme tady nějaký mediální partneři. A vlastně se mi akce, na kterou bych normálně jel, přidala na paletu barev, kterou vlastně máme tady v rádiu. Jestli to tak můžu říct, to bylo takový poetický, že jo?
0: To hrozně poetický, kámo. No ale a řekl to správně, jako.
1: No a pak jsme tam teda přijeli v 11, společně já a Lobo, přivezli jsme plachtu.
0: Přivezli jsme plachtu, kterou jsme hned zavěsili, pak jsme tam tak 2 hodiny čuměli. Rozjížděl to tam pomalu DJ Ghost, který je náš velký kamarád. Nebo velký kamarád, no je to náš kamarád prostě.
1: Bývalý host, řekni to na rovinu.
0: Bývalý host z nejpikantnějšího dílu Země koule.
1: No a zároveň pomalu začala ta muzika drandit, my jsme si pořídili píva, dali jsme si cigárko a vemte si, že si tak pohupujete v tom festivalovém můdu, v takový to, když už je hezky teplo, hezky slunko a na pódiu někdo hraje, za mě nepředstavitelná situace, no je to dobré.
0: Já musím říct, že jako Pepin to počasí minimálně objednal úplně dokonale, protože
1: za mě i ty interprety.
0: Interpreti byli taky skvělí. Jako na začátku to teda s Ghostem rozjel DJ, teda MC Mateus.
1: Aha, za mě skvělá věc. Já mám
0: Sokolov, Big Up.
1: Koho jsme tam měli potom nějaký kolektiv.
0: Kolektiv hrál hnedka po něm, tuším, nebo ne.
1: S tím jsme dávali bučinko.
0: Jo, ty jsi s ním dával bučinko.
1: Ty jsi mi ho podával. Jo, já musím říct, že Lobo je distributor, já jsem si byl uživatel, takže ještě s tímhle interpretem jsme dali bučinko hnedka předem u stánku s vinylama, takže další skvělá věc. Potom hráli Prago a potom nakousni sám, já už bych se dostal k tomu.
0: Sodoma Gomora.
1: Jo, ještě pravda.
0: Musím říct, že Sodoma Gomora, teda to byl koncert, který byl nad mý očekávání, protože jsem, jako mám je rád, ale nečekal jsem, že tenhle koncert si užiju až tak, jak jsem si ho užil, protože ta show byla fakt super. Musím říct, že to mají kluci fakt zmáklí.
1: Já nevím, jestli
0: a
1: jste
0: evidentně někdy prostě to umějí rozjet, jo.
1: Ale jestli jste někdy byli na koncertě Sodomy Gomory, nebo Řezníka konkrétně, ale tam jde o to, že on dovede ty fanoušky, nebo ten crowd, nějakým způsobem poblouznit a nějakým způsobem oni s ním kolaborujou. A představte si, že to, i kdyby on říkal, já nevím, teď budeme sejít kytky, tak všichni s ním budou sejít kytky. Teď budeme mít holku ve sklepě, tak s ním všichni mají holku ve sklepě. A on umí nějakým způsobem poblouznit a úplně modifakovat celý ten crowd, bylo to boží.
0: Bylo to boží, pak si na stage vytáhli 2 holčiny.
1: Jak tam byla hambatá, viď, v tom.
0: Jo, právě, no, to o tom chci mluvit, no.
1: Pravda.
0: No a ty tam rozjeli takový tanečky a ta jedna měla jako fakt přes bradavky, takový ty necudný
1: křížky.
0: Pásky, no, křížky. No,
1: a pak tam přišla jiná slečna, která chtěla tuhle první zbít, jestli se nepletu, nebo jí zabít dokonce.
0: Dokonce, právě, no. Až se i samotný Řezník divil, co se to tam vlastně děje.
1: A teď si vemte, že oni to na tom koncertu normálně mají zprostředkovaný, nějaký jakoby, že vemou si tady nějaký kamoše a udělají tuhle tu scénku. A teď tam přišly 2 buchty a jedna chtěla zabít tu druhou a tyhle ty 2 hardcore interpreti dělali jakože, co se to tu děje, bylo to fakt kurva vtipný.
0: A do toho ty jejich texty, které jsou fakt přísný, no.
1: O zabíjení děvčat a tak dále, Lobo, my tam jednu máme. Hele, pojďme si to pustit, řekni něco ještě o Ragedmanovi, o Studio Session, ať ukončíme téma.
0: Hele, Ragedman za mě byl vrchol večera. Musím říct, že rozjel party úplně neskutečnou. Jeho děti, který to tam hypovali totálně a vlastně
1: bylo to skvělý, celý opravdu.
0: Celý to jeho vystoupení bylo prostě úplně dokonalý. Desku mám podepsanou, teda bylo to trošku,
1: druhé ruky.
0: Byl to trošku oříšek, ale nakonec podepsáno je. Ale musím říct, že tenhle týpek rozhodně nepatří do starého železa, protože to tam rozjel fakt neskutečně, takže když budete mít možnost vyrazit na Ragetmana, tak určitě neváhejte, protože tohle to bude stát za to.
1: Pro nás vlastně Ragetman byl hvězda večera, nebo takový ten taháč, a byl od půlnoci, jestli se nepletu. Užili jsme si to všema 10 lidi, skákali, crowd byl jako debil, a pak to vlastně zakončili studio session, kde vlastně k ním se ještě napojil Rest, který tam byl jen tak na koncertu, a přidal se k ním. Za mě, oh man, držte mě, mám to takhle rád.
0: Já taky, no a ještě ke všemu jsme toho Resta tak nějak předpovídali, že by mohl dorazit na tuhle akci, protože on má rád jako rapový eventy, i když tam vlastně jako nevystupuje.
1: Nakonec, ale přišel si poslechnout a zároveň i zarepoval.
0: Přesně tak, no jako on dal i ze strýcem Norim, pokud se nepletu.
1: Ano, ano.
0: Takže velký big up za tuhle akci, doufáme, že bude i další ročník Springfestu.
1: 100% budeme prapsovat, tyhle přátelé, za nás Springfest 10 z 10 a jestli jste nebyli, tak jste proklamali.
0: To jo, no, za mě možná i 11 z 10.
1: No a zase za rok se slyšíme, já myslím, že bychom tam mohli dát další muziku a vzhledem k tomu, že nás trošku tlačí čas do kapes, tak se mrknem, kam pojedeme letos.

0: takovýho tam babi pokořena.
1: Nám už se pomaločku blíží zeměkoule do finále, přátelé, a z takového pokecacího období se stalo takový pokecací dvouhodinový.
2: No, musím říct, že jsem z toho pokecávání docela unavený. Neříkám nic.
1: My abychom přiznali barvu, tak jsme se dneska sešli vlastně ještě v poledne, když to nahráváme u mě na zahradě. Upekli jsme si nějaký buřtíky, já potom na kole domů, rychlá sprcha a teď teprve nahráváme pro vás tenhle klenot.
2: Jo, ty buřtíky, hele, to byla skvělá volba. Jsem rád, že ses mi ozval, protože jinak bych se válel asi doma.
1: No a já zase opačně, přátelé, jsem měl zahradní odpoledne nebo zahradní sobotu, takže jsem vlastně byl od 8 ráno někde na Slavíně a co se tak dělá, hrabal jsem trávu, pálil jsem bordel, víte sami, zastřihával větvičky.
2: Makal tam jak šroub, co vám budu povědat.
1: Lobo mi opíkal.
2: Jo, já jsem takový pan Loren, jsem říkal vždycky, jako to je málo, to je hodně.
1: Ano, ano. No a na to téma se nám vlastně váže
2: to, že bychom mohli udělat soutěž, nebo ne?
1: No, chtěl jsem něco jiného, ale soutěž jsme chtěli říct, tak pojďme dát soutěž.
2: Tak pojďme dát soutěž. Jaká je soutěžní otázka na tenhle?
1: Já bych spíš nejdřív navnadil lidi, jestli s náma chtějí hrát, aby měli jakoby chuť hrát. Takže já bych nejdřív začal cenama.
2: Jo, takhle.
1: Takže no. Přátelé, pokud byste chtěli stejně jako Roman v minulém díle, který vyhrál i vy v tomto díle, zasoutěžit si třeba o Rádio B tričko.
2: Tentokrát můžeme dát Rádio B tričko.
1: Zasoutěžit si o pivo dle vlastního výběru z pivotéky. My jsme taky mohli. A dáme k tomu nějaký samolepky a nějaký takový ten klasický merch.
2: Tak co chceš víc, jako.
1: Takže to máme tričko, to máme pivo z pivotéky a nějaký ty cukrblíky. A nás, přátelé, tentokrát zajímá soutěžní otázka. Chceš to nakousnout, Lomo, nebo to mám dát?
2: No, je to hlavně pro OG fanoušky tohle pořadu, jo?
1: Přesně tak, jenom pro ty skalní, anebo pro ty, co mě dobře vyhledávat na internetu.
2: No, tak taky by se dalo.
1: Přátelé, naše otázka do dnešní soutěže zní, jaká byla první destinace, kterou jsme společně ze zeměkoulí navštívili, já a Lomo. A.k.a. jak se jmenoval první díl, jestli to tak můžu říct. On se vlastně i tak jmenoval.
2: Asi bych to tak shrnul. Jsem zvědavej, kolik z vás to uhodne.
1: No a pokud vy znáte správnou odpověď na to, který díl byl náš první v zeměkouli a chtěli byste si zasoutěžit o trička a o ty pívečka a věcičky, tak zasílejte správné odpovědi na info@radiob.cz.
2: To bylo jak z toho z delay. To.
1: Přesně, dřív než zmáčku reset.
2: Tak je tu preset.
1: Takže tolik jenom, řekněme k soutěži. No a já si myslím, že bychom ještě v těch posledních minutách tohohle dílu mohli dopovědět, co nás vlastně čeká v soukromém životě za cestovačky ještě letos.
2: No za cestovačky. Hele, já bych vyrazil na tu Madeiru, do toho Portugalska. To se mi jako...
1: Na Madeiru.
2: To se mi líbí, prostě tenhle plán, že bychom dali vejlet na Madeiru. A pak bych chtěl asi vyrazit třeba na hokej do toho, no. Do Ameriky.
1: Já bych jel na Boston, do Ameriky, já miluji Boston.
2: No, tak to máme dost podobně jako s tím Bostonem.
1: Co mě se týče Madeiru, jsme tady ukazoval, než vlastně začal ten vstup, tak jsme koukali na fotky, skvělo, nádhero, to mně se to líbí, ale pokud můžu tak nějak ještě shrnout, tak nás čeká v létě cesta po Plachetnici společně s kamarádama, budeme po chorvatských mořích brouzdat přístavy. Tam doufám, že i ty by ses k nám mohl přidat. Máme Plachetnici pro 12 lidí připravenou.
2: Jako pozvání jsem dostal, ale trošku se bojím ještě po tom svým
1: exempore,
2: jestli to zvládnu, no.
1: No a zároveň, kdybych to měl ještě nějak dokončit, tak by mě letos měl čekat výlet do Berlína. Tam jsme se letos asi smluvili, že pojedeme vlakem, takže by to mohla být taková příjemná cesta.
2: Co tam, party nějaká?
1: No spíš místo Holandska, však víš, že jezdíme vždycky s Klejmičem jednou do roka do Holandska, tak prostě letos jsme si obořili, že by Berlín stál za to a vlastně se tam jede i vlakem, vyjde to levněji, všecko je vlastně ruku v ruce.
2: Jo, už je tam taky legalizovaný, víš vlastně.
1: Pravda. No a zároveň by mě ještě zajímala ta Vernaza, což je vlastně město v Itálii, takový krásný pobřežní, to jak jsme koukali spolu na ty snímky barevný.
2: Jo, ty barevný baráčky, to vypadalo moc pěkně, no tam musím říct, že to vypadalo jako takový abstraktní...
1: Jo, no jak z reklamy na dovolenou, no, bych to nazval, jako z pohlednice. A tam se, přátelé, musím přiznat, že to je vlastně, řekněme nějak tak, nadstavba na Hitmana 2, který právě, řekněme, vraždil v Sapienze. Sapienzo byla tehdy město, které bylo inspirováno Bernezou a vlastně celý ten to prostředí té hry v tomhle tom v téhle čtvrti bylo inspirovaný tou realitou. Strašně bych se tam rád podíval, je to v Itálii, kousek od Janova. Myslím si, že to letos zvládnu, je to takový můj goal.
2: No a věřím, že to zvládneš a držím ti palce.
1: Lobič, i kdyby na otočku, já to vždycky beru jako, že prostě kdyby se nic, nikdo nechtěl, nic netoho, tak v pátek vyrazím letadlem, neděli jsem doma na polívku.
2: Hele, já ti tam když tak hodím.
1: Na zádech.
2: No, přesně tak, já tě tam odnesu na zádech, to není problém.
1: Takže přátelé, máme za sebou soutěž, vy pokud chcete hlasovat, nebo pokud se chcete zúčastnit, tak info@radio.b a odpovídejte na otázku, kde byla první zeměkoule.
2: To je otázka zapeklitá, věřím tomu, že spoustu z vás jich bude vědět, ale jak jsme řekli, je to hlavně pro OG fanoušky tohle pořadu.
1: Takže takový core fans by se dalo říct. No a my si asi pustíme písničku a rozloučíme se v příštím vstupu?
2: Asi jo, no. Já už jsem docela unavený, tak se na to těším, na to rozloučení musím
1: říct. Už popravdě mám taky v plánu jít domů, ono už je půl druhý, co tady nahráváme, jo? Na rovinu.
2: Jak půl druhý?
1: Půl druhý odpoledne, samozřejmě.
2: Samozřejmě.
1: No.
2: Takže jdeme na hudbu, země koule na Bčku, za chvilku loučení a jdeme na to.
1: Pomalu finish, tak pojď mi.

0: Tak jo, posluchači naši milí, krásný, dostali jsme se až na konec dnešní zeměkoule.
1: My jsme trošku plánovali víc povídáníčka a víc nějakých témat, ale nakonec se nám to krásně shrnulo, doufám, že vás to neurazilo, do pár základních stavebních kamenů.
0: Já myslím, že jsme dneska pokecali docela dost, takže toho mluveného slova tady bylo až.
1: Pokud jsme nezmínili, kam bychom se letos chystali na dovolenou, tak máme nějaký tipy, triky, ale můžeme vám to říct zase za rok, až si to shrneme.
0: Já myslím, že jsme to shrnuli dostatečně v tomhle tom díle.
1: Takže soutěž vyhlášena, pokud byste s námi chtěli hrát a víte, jaká byla naše první destinace zeměkoule, tak soutěžte s náma o tričko nebo pivo na info@radiob.cz, kde budeme schraňovat správné odpovědi.
0: No a vítěz získá triko Rádia B a pivo dle vlastního výběru z naší pivotéky B.
1: Zároveň už je trošku čas na to se rozloučit a nějak tak poděkovat za to, že jste s náma, i když my s váma moc nebejváme.
0: No, jsme rádi, že jste s náma a děkujeme, že jste vydrželi poslouchat tuhle tu naší splácaninu až do konce.
1: Ono je docela vtipný, že si tady také povídáme a třeba to někoho bude zajímat, třeba taky ne. Přátelé, to už necháme na vás. A jestli jste doposlouchali až do konce, tak vás to podle mě zajímalo, ne?
0: No a tím vám i děkujeme.
1: Díky, tohle byl DJ Lobo
0: a Cvrkoslav Zelený
1: v pořadu Zeměkoule na Rádiu Bčku.
0: Teraz mi to vzal z úst, přesně tak, na Rádiu Bčko, a slyšíme se zase v dalším díle Zeměkoule. Doufejme, že to bude co nejdříve.
1: To něco dříve, ano, ale víte sami, na to dobré se musí vždycky počkat, jak Rafaelo.
0: Jo, a myslím, že příště bude nějaká už skvělá destinace, že už to nebude takovýhle kecáníčko.
1: Jo?
0: No, a nevím.
1: No, máme tam jednu destinaci vybranou a potom máme dva takový tematický díly, který bychom mohli rozvinout.
0: Jako už jsme dlouho nebyli ve vesmíru třeba, no.
1: Aha. Přátelé, nechte se překvapit, co bude příště, protože my jsme vždycky rozlítaní a ještě jednou se s váma loučíme a děkujeme. Tohle je Zeměkoule s náma dvěma. No a ček.
0: Majte se krásně a dávejte na sebe pozor, to je důležitý. Čau.

Paráda, čtvrté místo. Na, já jsem na místě fucking right.

0: B-paráda, druhé místo.
1: Yeah, I'm Mr. Old again.

Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Je 6 hodin na rádiu B.
1: Relax.

Ahoj, tady je STVS, jsme na Bčku a před námi relax číslo 127. Dneska začínáme nečekaně poklidně a to s Melody Sheepem. Já vám popřeju příjemný poslech a jdem na to.

Trela. On Radio B.

Rela. On radio.

Rela. On radio.

Před náma Delinquent Habits. Tohle se taky evidentně neomrzí. V relaxu a na Bčku.

0: pueblo. Itan Isusa. Corrige Isusa. Itan Isusa. Isusa de. Itan Isusa. Corrige Isusa. Itan Isusa. Isusa de.
1: Ideální čas na popiny a začneme s Gorillaz.

Rela.

Když jsme u těch letních záležitostí, Get Down se tam taky určitě počítá.

Sabrina Sperman je evidentně přisprostlá, ale za mě boží. V relaxu a na Bčku...

Relax číslo 127 je pomalu u konce a já se s váma budu muset rozloučit. Doufám, že vás to dneska bavilo a že se budete těšit na příště. Do té doby se mějte moc fajn, buďte dobří a čau.

0: 7 hodin večer na Rádiu B.
1: Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

0: Slavný.
1: Enormní.
2: Intergalaktický.
3: Extrém.
1: Titáns.
4: Megalomanský.
1: Monstrózní.
4: Gargantuánský.
2: Supermasivní.
1: Giganty.
5: Malý pátek.
2: Malý párek?
6: Ne, vole. Malý pátek.
5: Malý pátek.

Ahoj, ahoj, holky, kluci, je chvíli po deváté, to je čtvrtek a to je ten pravý čas nad malý pana. Zdravím nové, ale i staré posluče, příjemný poslech v díle v hodince novinky drové. Začali jsme skladbou od Database, iPapi, Keslo, Kepasa, pěknou a nás dalších 15 skladeb, tak uvidíme, co stihneme v této hodince. A doufám, že si přijete. Info o nadcházející akci, co se uskuteční v tunelu o litoměřické vinobraní. A nezbývá než skladbu a ta One and Two. A je to od Inmost a Teman. Od mikrofonu Vánik

One and Two, Inmost a Teman. Dva britští producenti tuto skladbu vydali na Soulvent Records. Následuje Reckless od Rusty Mustard, Day a Empty Sign.

skladba Red Rusty Master A2K a následuje Arch Light od za to skladbravit panoušky a z blízkého okolí mě Livochovice a mě místní, ty, co nás poslouchají. Užívejte poslech Arch Light v pořadu Malý pátek.

Skladba Achlad. Producent Omneum. Srbsko, Nový Sad. Novinka na Bečku v pořadu Malý pátek. Následuje Spective Morrow Air Stoka. Skladba se jmenuje Tap Out. Na webu Radia B máme možnost, nebo máte možnost chatovat, psát nám různé zprávy. Schovává se to pod ikonkou chat, neváhejte a cokoliv chcete napsat, pište, já to tady uvidím a můžem si takhle popovídat. Malý pátek na Bčku, skladba Out, Spective, Stoka.

If Top Out, ještě ve spolupráci s Morovem a Stokou a producent je tím producentem. V současnosti žije v Bristolu, myslím. Bristol, ano. A zaměřuje se především na minimalistický a deep. Nám už v podcastu a další Fabric Black Bear. A za necelých 9 minut bude půl a my si řekneme něco o nadcházející akci. Tak buďte stále na příjmu a vychutnávejte Malý pátek na Bčku.

Black Pearl. A za chvíli bude následovat. Ale dřív na další skvěl. Já bych se chtěl, že jsme 2 týdny zpět narozeniny Rádia B. Tady v Podzámčí v Roukvělí a díky všem, že jsme se tam mohli vidět. Bylo to strašně fajn, díky. Ne, jak tam to vařej? Street sushi. Díky Street sushi, můj ambače, to mě natchnul docela, jo. Sice jsem byl nejak zaušený, byl skvělej. Vynikající organizátorům, ten samý výčastnil Doubravka, Utplic, nahrad, bylo to fajn a těším se všechny v tunelu. Po další skladbě se dozvíte více o nadcházejícím. My si teďka dáme skladbu od Terence a Abstract a skladba se jmenuje Subterranean.

Náš pořad Malý pátek na Bečku se schyluje do první poloviny, kousek přes polovinu. Máme tady půl a já jsem chtěl informovat nadcházející, která se uskuteční 9.–12. září v Litoměřicích v tunelu. Je v podstatě ve stejný den, jako je vinobraní litoměřické. Na Dominikánském náměstí bude probíhat stage Paskvilovo, kde vystoupí dobře známí DJs, kteří zastupují jeho crew, a my po 10. hodině odstartujeme Mejdan v tunelu. Budeme tam mít dvě stage, techno a drum and bass. Rozhodně si každý přijde na svý. Začínáme 10, jak jsem řekl, ale otevřeno bude od 8 hodin. Do té doby, než začne první, to mě pojede nějaká hudba, to je jasný. A počkáme, až to skončí na Dominikánském, a pak to pořádně rozjedeme dole v tunelu. Na techno stage se můžeš těšit na DJ, jako je Quickie, Jacob, doufejme, že potvrdí pozvání T-Mas, přijede Majsny, dále tam bude Comix a Wormik, a doufám, že se podaří ještě utrhnout Paskvila, který má tu stage nahoře. Jestli bude mít na to čas, máme hodně práce s tímto všechny to ukončit, tak to se nechte překvapit. A na drum and bass měl DJ Cynic, přijede bratr Ozon z Poison App, dále tam a Kaučuk a nové Daddy Hell. Zkouším Spina, Jax, také jako Soupy Mood, Kaučuk, Comix a Wormix, DC Ground, a v tomto složení si užijeme vinobraní roku 2026 v tunelu. To je skladba Victory House od A Audio. Přijdáme od začátku. Vás všechny moc těší. Čas. Užijte si ten na vinobraní. A pak samozřejmě zavítejte do Tunnel Underground, kde pojedeme až do dna. Koukáte Malý pátek na Bečku, G-Cynic, drama basy reprezentá. Máme si skladbu, jak říkal, od

Head rearranger. Posloucháte Malý pátek na Bečku, skončila nám Sadkaus. OK, audio Azna. Enough od TKN a pustím vám dvojici skladeb a druhá hladba bude Wasp, producenta Sat. Doufám, že užíváte poslech. 12.9. v tunelu. Těšíme se na vás. Bahete na

stále posloucháte Malý pátek na Bčku. Slyšeli jsme dvojici skladeb Head Enough od DKN a Wasp od producenta Saty. A teď následuje skladba od českého producenta, od našeho kamaráda. Je to tímto a už to neplně novou. Není zase úplně stará. No VIP 100 2025 na Bčku Malý pátek.

Tak jak jsem správně říkal, toto byla novinka od DJ Hundreda a my si dáme ještě jenom instrumentál, protože to je velice jeho tvorba. Jednou DJ Hundred, beep, dívejte poslech.

DJ 100 se skladbou Beep Beep. My zůstaneme na českém poli. Následuje skladba Bit Perfect od Ziggy SC. Užívej slech na Bčku. Strašně to letí, koukám na to, my už po konce, takže ještě jednu skladbu, takže já už teď se asi, ne, až po této skladbě. Srstím si teď užijme Bit Perfect od Ziggy. Bit Perfect, you're a cool kid.

Bit Perfect, Ziggy C a A-Kray, a opravdu to strašně letí, nějak jsem to dneska špatně vypočítal, už nestihneme úplně celou skladbu, takže tady tu si sekneme a já se s vámi rozloučím. Mějte se moc fajn, dávejte na sebe pozor, buďte na sebe hodný, daný chodný a hezky se bavte po zbytek a my si dáme kousíček skladby od Logistics, Xu a Unlead. Poslouchali jste Malý pátek na DJ Cynic, Drummy Bass Present a Radio Bezent. Čau! Chan a Lance a Unlead.

0: enormní.
1: Intergalaktický.
2: Extrém.
0: Titán.
3: Megalomanský.
0: Monstrózní.
4: Gargantuánský.
1: Supermasivní.
0: Giganty.
5: Malý pátek.
1: Malý párek? Ne, vole. Malý pátek.
5: Malý pátek.

Mando. Ahoj, ahoj, holky, kluci. Je chvíli po deváté, to je čtvrtek a to je ten pravý čas na malý pa. Zdravím nové, ale i staré posluchače. Příjemný poslech v díle v hodince novinky drové. Začali jsme skladbou od Database I Papi KS Loke Pasa. Pěknou. A nás dalších 15 skladeb, tak uvidíme, co stihneme v této hodince. A doufám, že si přijete. Dás info o nadcházející akci, co se uskuteční v tunelu, o litoměřické vinobraní. A nezbývá než skladbu a ta One and Two. A je to od Inmost a Teman. Od mikrofonu Varnik, drami basy reprezent, posláte malý p-

One and Two, Inmost a Teman, dva britští producenti, tuto skladbu vydali na Soulvent Records. Následuje Reckless od Rusty Mustard, Day a Empty Sign.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.